0: Jutranja ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.